Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.

wstań a rzeknij, kdo seš, do pěšní. Vzadu tam, vdavu tam chcípneš, tak pojď mi, chci osobnost, nelamu, nudu a podobnost, hledej vdavu, ne. Viděl jsem chcípnout, vole, talentu stovky, pojď, slyšel jsem vylítnout kontrafakt trosky, začátek repu, PPS, a pojď mi, pojď, Magore, jeli jsme, měli jsme.

0: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Hudba na prvním místě.
2: Express FM.

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
0: Kaufland.
2: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
3: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
2: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
3: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
4: Express FM.
5: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: vyzvednout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata mini Roma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák, půl litru za 25,90 až do 2. června.
5: Kaufland.
7: Nenechte si ujít výprodej Větku plný skvělých nabídek. Sleva až 65% na výrobky pro vaše venkovní i vnitřní prostory. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
9: Hudba na prvním místě.
10: Express FM.

Je to had, je to kruh, je to vlak, co nestaví, nedívej se vzad. Ten je tu Sisyfos, není čas a já nevím, kdy to bude dost. Je to had, je to kruh, je to vlak, co nestaví, nedívej se vzad. Co mě to pořád tlačí vpřed, nikdy nenajdu tu klid. Na srdci tepe mi klik, hledám dokonalý hit. Mrznou mi ruce a na tváři opona, na plíce dupe mi kick. Notifikací křik,

nechci, stop, čau, tady neklid, pauza ti skončila, nespi, dělej, pracuj, stresuj se, volej, prokrastinace je přepich, čau, tady neklid, trochu ti nervy přepekly, makej, běž, termín je blízko, odpočineš si až v rakvi, sám si klečím na krku.

opaku. Na světě budu omezenou dobu. Máme zhruba 30 tisíc dnů. Už budu v půlce, furt jedu na full. Tolik času jen pro pěnu snů. Hoří mi duma, já miluju neklid. Miluju zápřah, miluju práci. A stejnou měrou chci zabít tu svini. Bejt jen táta, bejt tu pro ní. Křečovitě svírám soudnost. Co když to nebude furt dost? Co když to nebude stáčit někdy? Vím, vole, co mám mít za krcednost. Nikdy to nebudu stíhat. Za krkem mi sedí síha. Šeptá mi do ucha, že je to málo.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků. Express FM.

0: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zábaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu. Express FM.
3: Hudba. Na prvním místě.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
4: Resort Oblík. Váš splněný sen v srdci Českého středohoří. Jen necelou hodinku od Prahy. Ať už plánujete pohádkovou svatbu, team building nebo víkendový relax s přáteli, na Oblíku načerpáte novou energii. Zažijte špičkové wellness, zážitkový glamping a prvotřídní gastronomii. Resort Oblík. Péče o vaše tělo i duši.
5: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák, půl litru za 25,90 až do 2. června.
5: Kaufland.
1: Music. First.
2: Express FM.

0: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
2: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
3: Hudba na prvním místě.
4: Express FM.

0: Tohle je Express FM.
1: Express FM.

0: Švýcarsko, hokej, atmosféra, která tě nenechá v klidu. Express FM během světového šampionátu servíruje třikrát denně všechno důležité. Výsledky, zajímavosti turnaje i program dalších duelů. Bez zdržování, jen čistý hokejový update.
1: Hokejový šampionát na Express FM.
0: Mistrovství světa 2026. Poslouchej na Express FM.
2: Sponzorem pořadu je Allegro. Oficiální sponzor IIHF Mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
3: Už od 11. května startuje na Allegro Festivalu týden ultravýhod Smart Week. Týden skvělých nabídek napříč tisícemi produktů. Allegro, nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Allegro je oficiálním sponzorem IIHF Mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Když hokej, tak Allegro.
1: Express FM. Resort Oblík. Váš splněný sen v srdci Českého středohoří. Jen necelou hodinku od Prahy. Ať už plánujete pohádkovou svatbu, team building nebo víkendový relax s přáteli, na Oblíku načerpáte novou energii. Zažijte špičkové wellness, zážitkový glamping a prvotřídní gastronomii. Resort Oblík. Péče o vaše tělo i duši.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
1: Express.
6: Music first.

Trošku potutelně se tady usmívám, protože jenom jsme tomu utekli ze včerejška na dnešek v noci těmhle s těm tanečním flákům někde na didžinách, v klubech, v tančírnách, kdekoliv, tak už to máme zase zpátky. A to na Expressu, kde 6 minut po desáté, odkud vám parádní poslední květnovou sobotu přeje Radek. Tohle jsou London Grammar, nebo je London Grammar a single nazvaný House. Krásný poslech Expressu.

0: Nevím, jak jste na tom s počítačema a obecně s elektronikou chytřejší než my sami vy, ale mně se právě podařil husarský kousek, přestože jsem v rádiu tady na Expressu od roku 2006, používám stále stejné heslo, tak se mi podařilo zablokovat, uzamknout počítač, což o to, to není zas tak jako šílená zpráva, katastrofická, ale na ten počítač mi chodí vaše SMSky s hudebními tipy, a sice prostřednictvím čísla 602 604 903. Takže já si zkusím zahrát na ITák a teď IT Crowd, znáte to všichni, a hned se na ty příchozí SMSky, na ty vaše hudební tipy vrhnu. Držte mi palce. Tohle byly Foo Fighters, Caught in Echo, za okamžik Kneecap a nebo Celeste na Express FM.
1: ...25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz. Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami? Ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: V Kauflandu faníme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
2: Kaufland. Seznam Fest. Už 6. června v Garbe Holešovice. Vystoupí PSH, Skyline, Lenny, ale taky Kašpárek v rohlíku a Kapitán Demo. Těšit se můžete i na živé podcasty a tunu další zábavy pro malé i velké. Přijďte s námi oslavit 30. narozeniny Seznamu. Vstupenky na webu seznamfest.cz.

0: V Jisku právě začíná výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký výběr výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk Scandinavian Sleeping and Living.
1: Music. First.
2: Express FM.

Tohle byly Kneecap a Key Tempest, Irish Goodbye na Express FM. Hokejový šampionát máme bohu díky za sebou. Už člověk nemusí pořád honit v programu kdy, kde, kdo a s kým. Ale co nás čeká, velmi zásadní věc, nejenom pro fotbalové fanoušky samozřejmě, je mundiál v Mexiku, ve Spojených státech a taky v Kanadě. Samozřejmě mundiál ve fotbale. Já jsem koukal, že naše reprezentace odehraje svůj první zápas na mistrovství světa v Mexiku na stadionu Akron Stadium Guadalajara, to znamená v nějaký nadmořský výšce, kterou si borci asi neumějí vůbec představit, že tam budou běhat. A na to konto na mě vyskočil vynikající titulek na internetech, že nějaký doktor doporučuje vdechování a pití molekulárního vodíku, což je metoda, která ve vysokých nadmořských výškách pomáhá. Vůbec nevím, do kterého krámu bych proto šel.

Nevím, jestli zalévání kytek je kreativní činnost, pakliže ano, tak si můžete odškrtnout hnedle dva dny v kalendáři, kterým touto činností vzdáte hold. Dneska je totiž Mezinárodní den zalévání kytek a Mezinárodní den kreativity. Mimo jiné, ale tyhle ty mě zaujaly úplně nejvíc. Před námi další muzika, mimochodem s tou kreativitou. Buďte kreativní a na 602-634-903 můžete posílat tipy, které já si přečtu, protože se ve mně něco zlomilo a vzpomněl jsem si na heslo, které jsem předtím 15krát neúspěšně do kompu zadal. Tohle byly Kasabian, Great Pretender, teď už rekordmanka v počtu držení Grammy. Beyoncé, All Night.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
4: Resort Oblík. Váš splněný sen v srdci Českého středohoří. Jen necelou hodinku od Prahy. Ať už plánujete pohádkovou svatbu, team building nebo víkendový relax s přáteli, na Oblíku načerpáte novou energii. Zažijte špičkové wellness, zážitkový glamping a prvotřídní gastronomii. Resort Oblík. Péče o vaše tělo i duši.
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka, zmrzlina, různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
6: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata mini Roma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Express.
1: Music first.

0: kině jsem byl tedy alespoň já snad krátce potom, co se z němého filmu stal ten mluvený, čili jinými slovy chci říct, že už je to sakra dlouho. Nevím, jak jste na tom. Vy, jestli jste stejný diletanti ohledně stříbrného plátna jako já, pokud ne, vlastně i pokud ano, tak pro vás bude následovných skoro 3 minuty. To je čas, který je vyhrazen pro Filmex na Express FM. Tak tady je.
1: Express Filmex. Přáli jste si někdy, aby vás nějaký člověk miloval nejvíc na světě? V prudce originální černohumorné hororové jízdě Posedlost, která je celovečerní prvotinou mladého Američana Kariho Bakera, zjistíte, že takové přání může být smrtelně nebezpečné. Barry je obyčejný mladý kluk, který je bezhlavě zabouchnutý do své kamarádky Nikki. Ale třeba se vás plachej a tomu brání pozvat jí na rande. A protože zoufalí lidé dělají zoufalé věci, koupí si v pofidérním metešnictví pofidérní hračku, která slibuje splnit jedno přání. Výsledek se dostaví okamžitě. Nikki se do Bera šíleně zamiluje. Až tak šíleně, že mu to po chvíli začne vadit. Jenže kouzlo může ukončit jenom smrt. A to nejlépe jeho vlastní.
2: I know you like me, Bear.
3: She's obsessed with me.
4: Oh, it's not so bad.
3: Fucked up.
2: You wished for this.
1: Jan Svěrák natočil v naprostém utajení nový film Pět švestek. Na otevřené řecké moře poslal na rozhoupané plachetnici herecký pětilístek Sislová, Termerová, Kostka, Vlasák a Kaiser. Je to dojemná i veselá komedie o přátelství, lásce, odpuštění i o tom, že chuť žít může člověka provázet v každé životní etapě. Věra žije sama a zdánlivě už jí v životě nic nečeká. Zasteskne se jí po době, kdy s kamarády jezdila na moře. A tak zbytek staré party vyplouvá vstříc idylickým zátokám a západům slunce se zásobou MDMA v podpalubí. S lodí s nimi sice vyplouvají i staré křivdy, ale největší překážkou výletu jsou jejich děti, které pro bláznivou poslední plavbu staříků nemají pochopení. Za kamerou se na vlnách houpal a film sestříhal režisérův syn František Svěrák.
5: Co kdybychom se na chvíli projeli, než se nad náma začnou stahovat mraky?
6: Ať jsi šťastná, mami.
7: Jsem tam, hele.
8: Rychle pivo na sůl.
5: Ale jsme volní, dobrodružství začíná.
1: Express Filmex na Express FM.
9: Filmovou inspiraci vám přináší Filmex a Cinema City, sponzor pozadu. Nech se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, 4DX nebo IMAX. Zažij to v Cinema City. www.cinemacity.cz.
1: Express.

Sadím se, že taky podobný seznam máte. Tohleto je hate list od Pište Kraloviče, a.k.a. Fulcruma. Na letošní ročník festivalu, brněnského festivalu Pop Mese se těším nejenom proto, že tam bude hrát právě Fulcrum, ovšem nikoli autorský, ale DJský set, ale hlavně, že tam vystoupí parta se sakramentsky dobrá. Einstürzt in den Neubauten, tedy řítící se novostavby. Tahle ta čtveřice kultovní bude k nalezení, ke slyšení, k vidění mezi 6. a 8. srpnem v Brně.

katalánské metropole byl v roce 1994, řeče o Barceloně samozřejmě, byl založen festival Sonar, který je věnován hudbě, kreativitě a technologii. Samozřejmě všechno se týká ta kreativita a technologie hudby. Nedílnou součástí je i bohatý line-up Sonar festivalu, který můžete v Barceloně zažít už 19. června a to na kopci Montjuïc. Budete mít krásný výhled na Barču a součástí účinkujících line-upu je i tato zpěvačka a producentka Naya Archives, single Danger. Když ji nestihnete čirou náhodou v Barceloně, tak potom, aby jsme zůstali v zemích skoro českých, tak 14. srpna v Budapešti na Sigetu.

0: Když jsem před chviličkou mluvil o festivalu Sonar, který proběhne v polovičce června v španělské Barceloně, tak přidám ještě jeden tip na festival. Budete muset jet hodně na jih Evropy, konkrétně do kosovské Prištiny. Tam od roku 2018 probíhá festival The Sun Hill. Za ním stojí pan Lipa a jeho dcera. Taky Lipa, Dua Lipa. Daniel Arl, Dua Lipa, Two Hearts na Express FM. Je 11:15, Radek vám přeje parádní sobotu. Ať už ji trávíte kdekoliv, za okamžik tam uslyšíte 21 Pilots.
1: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: Existuje místo, které každý den rozezní hřejivý dětský smích a otevře bránu do říše fantazie. Navštivte s rodinou Park Miraculum. Máme otevřeno každý den od 10 do 18 hodin. Více na miraculum.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90.

0: 50. A svianský más půl litru jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
4: Léto chutná v Itálii po každé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
5: Hudba na prvním místě.
6: Express FM.

0: Tohle jsou noví editors. Koletin, parádní záležitost, přesně v duchu téhleté party. 22 minut po 11. Předáme další váš hudební tip. Krom jiného třeba Manic Street Preachers, Tolo nebo Joe Crooks. A taky připomínka toho, že v těchto dnech Seznam, společnost Mediální dům Seznam, slaví 30 let. K dohledání jsou fotky, jak vypadala homepage Seznamu v roce 1996, a je to opravdu zábavný pohled, zábavné podívání a připomenutí si. Připomínali i kluci Michal s Petrem 30. Seznamu. My jsme hráli podle not roku 1996, tak pojďme se vrátit do driveu, který můžete poslouchat každý všední den na Expressu mezi 16. a 19.
1: Každopádně rok 1996 byl nabitý na události. My teď ponecháme stranou politiku, protože to je nuda, a budeme se věnovat sportu, protože ten je mnohem zajímavější, a kor v roce 1996, protože po vítězství nad týmem Kanady ve finále získalo české lední hokejové mužstvo ve Vídni titul mistrů světa.
2: To by to mohli zopakovat.
1: Skoro na den přesně Jan Železný přepsal světové dějiny rekordem v hodu oštěpem, protože hodil 98,48 metrů.
2: Já vím, co taky v roce 1996 bylo. Byla letní olympiáda v Atlantě.
1: Jo.
2: No, Štěpánka Helgertová tam získala svoji první medaili. No a pak jich ještě pár přidala, protože závodila opravdu, ale opravdu dlouho.
1: Ano, a Slávia vyhrála titul v Gambrinu slize, ale fotbalisté České republiky získali stříbrné medaile na fotbalovém mistrovství Evropy v roce 1996 v Anglii, a to po finálové prohře s Německem 1-2 v prodloužení.
2: A pamatuješ si z tohohle mistrovství, jak jsme hráli s Portugalskem?
1: Pamatuju si všechny zápasy.
2: Jakože do dneška v sestřizích nejgeniálnějších akcí historie je lob Karla Poborského.
1: No a tak nějak mi to přijde docela jako všechno tematický, 1996, 2026, hokejový mistrovství, fotbalový mistrovství světa. Třeba bychom se mohli jako znovu pěkně umístit na obou dvou těch turnajích.
2: Že bychom z USA přijeli se stříbrnými medailemi?
1: No minimálně.
2: No, tak to by bylo super.
0: Jak říkám, každý všední den Petr s Michalem večerní drive mezi 16. a 19. Tohle byla připomínka 30 let Seznamu. Za chviličku se k tomu vrátím.

Posloucháte single Zase ty lidi z desátý, tedy jubilejní desky kapele Prague Union, ve který parádně rapuje a rýmuje Kato, a.k.a. Adam Svatoš. Tohle je single z desky Nekorektum, která je od pátku k mání všude možně, kde máte rádi poslouchat hudbu. A jak vidíte i na Expressu, kde rádi posloucháte hudbu. Mimochodem 11. června, což je, se podívám, 11. června je čtvrtek, je to tak. Tak Kato bude z Prague Union tuhle desku křtít v rámci koncertu na Prague Open Air v pražských Rýgráčích. Brňáci, dobrá zpráva, o 2 dny později na akci Lužánecká Open i u vás nad Svratkou. Půl 12, 1 minuta, Manic Street Preachers, People Ruin Paintings. Ano, i to se stává. Ladíte Express, já vám přeju parádní poslech.

0: Za každou firmou je příběh.
1: O odvaze, nápadech, riziku a chybách, které bolely.
0: V novém podcastu Od píky po píky uslyšíte autentické příběhy lidí, kteří vybudovali vlastní firmy od úplného začátku.
1: Bez pozlátka, bez filtrů.
0: Jen skutečné podnikání a zkušenosti z první ruky. Od píky po píky s Martinem Jandorou. Nový podcast od 4. června exkluzivně na webu rádia
1: Express FM.
2: Express FM. Webová stránka za 169 korun? Ano, s WebGlobe AI web editorem máte web hotový za chvíli. Bez programování, bez starostí. AI vše připraví, vy jen doladíte detaily. Využijte jarní nabídku na webglobe.cz a spustíte svůj web ještě dnes.
3: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
4: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Express FM.
5: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

Tahle velmi pozitivní záležitost se jmenuje Automatika, spáchala jí zpěvačka Jessie Ware, je 11:45, ladíte Express a já se vrátím k těm třicetinám, který jsme zmínili v souvislosti s drivem, který můžete ladit na Expressu každý všední den s klukama Petrem a Michalem mezi 16. a 19. V driveu kluci rozebírali v úterý třicetiny seznamu. Je to tak, česká internetová společnost letos slaví 30 let od svého založení a tohle významné jubileum oslaví i společně s vámi, s hudbou, podcasty a se svými uživateli, což jsem zmínil, to jste vy. V sobotu 6. června v pražských Holešovicích v prostoru Garbe. Pokud jste o tom prostoru neslyšeli, buďte v klidu, já taky ne, ale úplně v klidu ho najdete, nebo můžete být pěkně spokojení s tím, že na seznamu najdete přímo, kde se Garbe nachází, Partizánská 1, kdybyste to nechtěli dohledávat, tak já vám to prozradím. Co se týká hudby, PSH, Kapitán Demo, Lenny, Skyline, ale kromě toho třeba i Kašpárek v rohlíku. Mezi hudebními čísly vystoupí také známí podcasteři se svými pořady, ať už to bude Robert Čásenský, Jindřich Šídlo a spousta dalších. Takže jste všichni srdečně zváni do Garbe na 6., což je příští sobota. No a když už jsme u 30 let, kterých se týkají tyhle ty oslavy, tak oslavovat můžou i fanoušci DJ Shadow a tehle turntablista přesně před 30 lety vydal svůj vynikající debut, který mimochodem je teď k mání, co se týká jeho turné. On ho hraje od začátku až do konce celou tu desku, ze který já vám teď pustím Midnight in the Perfect World. Tohle už je DJ Shadow na Express FM. Foresight, more sight. The clock on the wall reads a quarter past midnight.

Tohle byla Olivia Rodrigo, Drop Dead. 7 minut po poledni. Pokud si zrovna teď připravujete oběd, což by nebylo nic k udivení, vzhledem k tomu, že máme poledne, takže pokud se chystáte na oběd, dbejte na to, že když si dáte jakoukoliv uzeninu v jakémkoliv množství, tak je to jako kdyby vaše střeva vykouřili cigaretu. Tohle jsem si přečet na internetech, mimochodem, to není z mý hlavy. I takovéhle moudra si můžete dát na těch sítích a dalšími vás budu zásobovat ještě 2 hodiny, protože ještě 2 hodiny s váma bude Radek, který vám přeje všechno dobré k obědu a pokud neobědváte a jste kdekoliv a ladíte Express, tak i vám všechno dobré, samozřejmě. Teď už Elderbrook, Beautiful Morning.

0: kde jdete nakupovat a pociťujete jisté vzrušení, nic si z toho nedělejte, pak jste jenom oniomaniaci nebo šopaholici. Přesně číslo diagnózy vám neprozradím, ale pojmenoval jsem diagnózu, která se týká závislosti na nakupování. Mimochodem samotný nákup nebo to vybírání zboží v regálech a vkládání do vozíku může mnohým přivolat i sexuální vzrušení. Horší už to je, když vám pak jako dojde na to placení samozřejmě. Tam už to není úplně zábava a vzrušení. Každopádně, proč o tom mluvím, tehle jsou Strokes, totiž a single nazvaný Going Shopping. Posloucháte Express, je čtvrt na jednu, za pár chvil Aaron Fraser Over You a nebo Pink Panthers I Spice Boys A Liar Part 2.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Bivoy, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.

0: Obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Seznam slaví 30. narozeniny a místo dortu servírujeme festival, ať to oslavíme společně. Roztančí vás kapely jako PSH, Skyline nebo Kašpárek v rohlíku. Do děje vtáhnou živé podcasty s tvářemi Seznamu. A vaši drobotinu spolehlivě zaměstnají zábavné aktivity. Tak se vidíme na Seznam Festu v sobotu 6. června v pražském Garbe Holešovice. Registrujte se na seznamfest.cz a my se na vás už fest těšíme.
4: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
5: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
4: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
5: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
6: Music. First.
7: Express FM.

Tohle byl Aaron Fraser a single nazvaný Over You. Je 22 minut po 12. Ladíte Express a já mám pro vás otázku. Víte, co spojuje Glena Hansarda, Boba Dylana, Eda Sheerana, Passengera nebo Edith Piaf a Zas? Zas ze na konci, francouzská zpěvačka, podotýkám. Krom toho, že to jsou samozřejmě uznávané kapacity ve svém oboru, tak je spojuje taky to, že svou kariéru někdy věhlasnou, někdy zářnou, někdy méně úspěšnou založili na tom, že se nestyděli a vyrazili zpívat a hrát mezi lidi, čili baskovali, jak se pěkně česky říká. A právě Baskeng má svůj festival a probíhá od včerejška i přes celou sobotu, tedy dnešní sobotu 30. května. Pop, rap, jazz a basking bude všecko zaštěťovat. Festival Praha žije nabídne a nabízí cirka 200 pouličních akcí. Včetně třeba Anety Langerové nebo kapely Hihi Haha Holky. Hlavní festivalová trasa vede od Národního divadla přes Můstek, Paláca Varin, tedy ulice Na Příkopě, až na náměstí Republiky k Paládiu, kde je hlavní stage. Program se bude také odehrávat a odehrává na Smíchovské náplavce a v různých lokalitách Prahy 6, takže pokud jdete do města, do metropole, třeba za těmi zmiňovanými nákupy, o kterých jsem před chviličkou mluvil, tak se nedívte, až potkáte spoustu umělců. Nemusíte jim nic házet do klobouku, ale samozřejmě můžete. Jedno jméno mezi baskery jsem záměrně vynechal, protože vám ho teď pustím. Tohle je Beck a track nazvaný Mixed Business na Expressu.

0: Tohle Lady Gaga a Deutsche Runaway. Před námi zpěvačka reperka Lola Young, která se narodila mimochodem v roce, kdy měl v kinech premiéru první film o Harry Potterovi. Jestli pak tušíte, který rok to bylo. Lola Young je tady s novinkou, která se jmenuje From Down Here.
1: Novinka. Express FM.

0: Express. Švýcarsko, hokej, atmosféra, která tě nenechá v klidu. Express FM během světového šampionátu servíruje třikrát denně všechno důležité. Výsledky, zajímavosti turnaje i program dalších duelů. Bez zdržování, jen čistý hokejový update.
1: Hokejový šampionát na Express FM.
0: Mistrovství světa 2026. Poslouchej na Express FM.
2: Sponzorem pořadu je Allegro. Oficiální sponzor IIHF Mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
3: Už od 11. května startuje na Allegro Festivalu týden ultravýhod Smart Week. Týden skvělých nabídek napříč tisícemi produktů. Allegro, nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Allegro je oficiálním sponzorem IIHF Mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Když hokej, tak Allegro.
1: Express FM.
4: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
5: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
6: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
7: Moon Club, ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club, dlouhá 26.
1: Express.
0: Music first.
1: Express FM.

0: Tři čtvrtě na jednu, hladíte Express, Generation and Young Clean Storm 2. Za chviličku vám pustím další muziku, ale ještě předtím vám prozradím, že spoustu mých kamarádů, určitě i vašich kamarádů, už netrpělivě vyhlíží světový šampionát ve fotbale, začne za 14 dní. Jenom podotýkám, ale aby mohl začít, byť to není tedy podmínkou, tak ale musí jeden mundial skončit, a to ten, který se hraje na ledě. Ano, stále probíhá mistrovství světa v hokeji, byť už bez nás.
1: Aktuálně z mistrovství světa.
2: Mistrovství světa v ledním hokeji.
3: Naši hokejisté včera přiletěli do Prahy, ale autobus na nachystaný Staromák na ně nečekal. Českou reprezentaci přivítali novináři a hlouček školáků, kteří byli náhodou na Ruzyni na exkurzi. Dnes již bývalý trenér nároďáku Radim Rulík bude mít zdravotní povinnosti, protože než se vydá na klubovou štaci do Kladna, tak ho čeká operace kolene. A co se bude dít dál na šampionátu? Do konce letošního mistrovství světa v ledním hokeji už zbývají jen 4 zápasy, po kterých bude jasné, jak si letošní hokejová elita přerozdělí medaile, včetně té bramborové. Švýcaři mají zdánlivě jednoduššího soupeře Norsko. To ale letos ukázalo, jak houževnatí Norové dokážou být, když prohráli jen se Slovenskem a potrápili Kanadu, kterou okradli o jeden bod v prodloužení 5-6. Mimochodem, Norsko je v semifinále v mistrovství světa po 75 letech. Hráči pořadatelské země ale předvedli v základní skupině spanilou jízdu a ve čtvrtfinále si poradili ve vyhroceném zápase se Švédy 3-1. Zápas začíná v 15:20. Druhé semifinále bude od 8 večer, kdy se mezi sebou utkají Finové s Kanadou.
2: Aktuálně z hokejového mistrovství
1: na Express FM.
4: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
5: Už od 11. května startuje na Allegro Festivalu týden ultravýhod Smart Week. Týden skvělých nabídek napříč tisícemi produktů. Allegro, nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Allegro je oficiálním sponzorem IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Když hokej, tak Allegro.
2: Express FM.

5 minut po 13. Teď už 6 minut po 13. To letí. Zdraví vás Radek, ladíte Express FM a já s váma budu ještě nad muzikou, kterou vybírám já, ale taky vy dalších 60 minut. Tohle byla Gracie Abrams, Hit the Wall. Před námi je Soccer Mommy, Cycle the Drain. A když jsme u toho fotbalu, který se tedy zrcadlí v tom názvu Soccer Mommy, tak pokud se dnes chcete dívat na Ligu mistrů, na finále Ligy mistrů mezi Arsenálem a PSG, tak si dejte pozor na to, abyste nezapli televizi a zápas už byl minulostí. Obvykle se začíná v 21.00. Letos FIFA sáhla k výjimce, specialice, bude se hrát už v 18, abyste to večer u piva pak jako mohli probrat s kámošema.

Celý tenhle disco-housovej flák táhne funky kytara napříč tímhle skvělým pozitivním songem, který dostal název Talk to You, a spáchala ho holandská dvojice, která si říká Another. Hlas do tracku Talk to You propůjčil rodák z New Jersey 54 Ultra. A vy to ladíte na Expressu.

0: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
2: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka, zmrzlina, různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
4: Nenechte si ujít výprodej Visku plný skvělých nabídek. Sleva až 65% na výrobky pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Visk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
6: Hudba na prvním místě.
7: Express FM.

Tohle byl Tom Grennan, How Does It Feel na Express FM, je 13 hodin a 20 minut a chýlí se nám ke konci vysílání sobotní tady na 90.cfm, tak pokud byste ještě chtěli stihnout nějaký váš hudební tip, k dispozici je stále číslo 602 604 903, tak neváhejte a pište. My se teď podíváme za kapelou, o které Iggy Pop prohlásil, když po nich nastupoval na pódium jednoho britského festivalu, co po vás asi tak teď mám hrát, chlapi. Řeč je o rozjetý partičce, která se jmenuje Asian Dub Foundation. Ta rozjetá partička momentálně v klidném tracku, ve kterém pod názvem Thousand Mirrors hostuje bohužel zesnulá Sinéad O'Connor.

I tohle je jméno, které se objevuje na line-upu Českého festivalu Splněný sen pro mnohé. Zajímalo by mě, kolik potu a nervů a šedivých vlasů to organizátory Beats for Love v Ostravě konaném stálo dotáhnout Kelvina Harrise. Každopádně prozradím, že mezi 1. a 4. červencem v Ostravě v Dolních Vítkovicích Beats for Love, nejenom on se tam objeví, ten line-up je fakt našláplej. Tady jsou DMAs, My Baby's Place na Expressu.

0: Za každou firmou je příběh.
1: O odvaze, nápadech, riziku a chybách, které bolely.
0: V novém podcastu Od píky po píky uslyšíte autentické příběhy lidí, kteří vybudovali vlastní firmy od úplného začátku.
1: Bez pozlátka, bez filtrů.
0: Jen skutečné podnikání a zkušenosti z první ruky. Od píky po píky s Martinem Jandorou. Nový podcast od 4. června exkluzivně na webu rádia
1: Express FM.
2: Express FM.
3: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
4: Vše pro webové stránky až o 60% levněji. Využijte jarní slevy u WebGlobe a pořiďte si rychlý web hosting i s doménou za méně než polovinu ceny. Dlouho se nerozmýšlejte, dobré domény mizí rychle. Tak spěchejte na webglobe.cz.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Express FM.
9: Hudba. Na prvním místě.

26. května, tedy v tomto týdnu, uplynuly velmi dlouhé 4 roky od smrti zakládajícího člena kapely Depeche Mode Fletche, neboli Andrew Johna Fletchera. Také jsem si říkal, že by bylo záhodné vzpomenout si, nebo záhodno vzpomenout si na tuhle postavu, která byla společně s Depešákama uvedena do rock'n'rollové síně slávy. Takže zdravíme tam nahoru a zdravím prostřednictvím Express FM všechny z vás, kdo jste poslouchali, vydrželi až doteď. Já se loučím a zítra v 10 se těším. Parádní sobotu přeje Radek. Ahoj.

0: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
1: Resort Oblík. Váš splněný sen v srdci Českého středohoří. Jen necelou hodinku od Prahy. Ať už plánujete

0: pohádkovou svatbu, team building nebo víkendový relax s přáteli, na oblíku načerpáte novou energii. Zažijte špičkové wellness, zážitkový glamping a prvotřídní gastronomii. Resort Oblík. Péče o vaše tělo i duši.
1: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
2: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami? Ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: Seznam slaví 30. A místo dortu servírujeme festival a zapaříme offline. Roztančí vás kapely jako PSH, Skyline, Kapitán Demo a DJs z rádia Express FM. Společenské dění properou živé podcasty v čele s Jindřichem Šídlem. A o vaše bříška se postará dobré jídlo a pití. Tak se vidíme na Seznam Festu už v sobotu 6. června od 18.30 v Garbe Holešovice. Registrujte se na seznamfest.cz. A my se na vás už fest těšíme.
4: Music. First.
5: Express FM.

0: Švýcarsko, hokej, atmosféra, která tě nenechá v klidu. Express FM během světového šampionátu servíruje třikrát denně všechno důležité. Výsledky, zajímavosti turnaje i program dalších duelů. Bez zdržování, jen čistý hokejový update.
1: Hokejový šampionát na Express FM.
0: Mistrovství světa 2026. Poslouchej na Express FM.
2: Sponzorem pořadu je Allegro. Oficiální sponzor IIHF Mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
3: Už od 11. května startuje na Allegro Festivalu týden ultravýhod Smart Week. Týden skvělých nabídek napříč tisícemi produktů. Allegro, nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Allegro je oficiálním sponzorem IIHF Mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Když hokej, tak Allegro.
1: Express FM. Existuje místo, které každý den rozezní hřejivý dětský smích a otevře bránu do říše fantazie. Navštivte s rodinou Park Miraculum. Máme otevřeno každý den od 10 do 18 hodin. Více na miraculum.cz. CZ doména za méně než půlku ceny nebo úplně zdarma k webhostingu. Využijte jarní slevy u WebGlow. Udělejte první krok k vlastnímu webu. Registrujte si svou CZ doménu, dokud je volná. Spěchejte na webglobe.cz.
4: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Express. Music first. Express FM.

0: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
1: Chcete mít extra zážitky? Využijte extra slevy na Slevomatu. No ano, na Slevomatu, kdykoliv a kdekoliv. Tak co chcete zažít? Na masáž jít? Slastně se přejíst? S přáteli se na únikovce pobavit? Desítky zábavných gurmánských wellness a dalších zážitků čekají. Slevomat, to musíte zažít.
2: Resort Oblík. Váš splněný sen v srdci Českého středohoří. Jen necelou hodinku od Prahy. Ať už plánujete pohádkovou svatbu, team building nebo víkendový relax s přáteli, na Oblíku načerpáte novou energii. Zažijte špičkové wellness, zážitkový glamping a prvotřídní gastronomii. Resort Oblík. Péče o vaše tělo i duši.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
4: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
5: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
4: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
5: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
6: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
7: Hudba na prvním místě.
8: Express FM.

0: Okay, cute.
1: Za každou firmou je příběh.
2: O odvaze, nápadech, riziku a chybách, které bolely.
1: V novém podcastu Od píky po píky uslyšíte autentické příběhy lidí, kteří vybudovali vlastní firmy od úplného začátku.
2: Bez pozlátka, bez filtrů.
1: Jen skutečné podnikání a zkušenosti z první ruky. Od píky po píky s Martinem Jandorou. Nový podcast od 4. června exkluzivně na webu rádia
2: Express FM.
3: Express FM. Existuje místo, které každý den rozezní hřejivý dětský smích a otevře bránu do říše fantazie. Navštivte s rodinou Park Miraculum. Máme otevřeno každý den od 10 do 18 hodin. Více na miraculum.cz.
4: Webová stránka za 169 korun? Ano, s WebGloob AI web editorem máte web hotový za chvíli. Bez programování, bez starostí. AI vše připraví, vy jen doladíte detaily. Využijte jarní nabídku na webgloob.cz a spustíte svůj web ještě dnes.
5: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
6: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Express FM.
11: Hudba. Na prvním místě.

0: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
1: Chcete mít extra zážitky? Využijte extra slevy na Slevomatu. No ano, na Slevomatu, kdykoliv a kdekoliv. Tak co chcete zažít? Na masáž jít? Slastně se přejíst? S přáteli se na únikovce pobavit? Desítky zábavných gurmánských wellness a dalších zážitků čekají. Slevomat, to musíte zažít.
2: Resort Oblík. Váš splněný sen v srdci Českého středohoří, jen necelou hodinku od Prahy. Ať už plánujete pohádkovou svatbu, team building nebo víkendový relax s přáteli, na Oblíku načerpáte novou energii. Zažijte špičkové wellness, zážitkový glamping a prvotřídní gastronomii. Resort Oblík. Péče o vaše tělo i duši.
3: V Jizku právě začíná výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký výběr výrobků pro váš domov i zahradu. Jizk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Music. First.
5: Express FM.

0: večer. Švýcarsko, hokej, atmosféra, která tě nenechá v klidu. Express FM během světového šampionátu servíruje třikrát denně všechno důležité. Výsledky, zajímavosti turnaje i program dalších duelů. Bez zdržování, jen čistý hokejový update.
1: Hokejový šampionát na Express FM.
0: Mistrovství světa 2026. Poslouchej na Express FM.
2: Sponzorem pořadu je Allegro. Oficiální sponzor IIHF Mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
3: Už od 11. května startuje na Allegro Festivalu týden ultravýhod Smart Week. Týden skvělých nabídek napříč tisícemi produktů. Allegro, nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Allegro je oficiálním sponzorem IIHF Mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Když hokej, tak Allegro.
1: Express FM. Vše pro webové stránky až o 60% levněji. Využijte jarní slevy u WebGlobe a pořiďte si rychlý web hosting i s doménou za méně než polovinu ceny. Dlouho se nerozmýšlejte, dobré domény mizí rychle. Tak spěchejte na webglobe.cz.
4: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Express.
0: Music first.
1: Express FM.

0: CZ doména za méně než půlku ceny nebo úplně zdarma k webhostingu. Využijte jarní slevy u Webglow. Udělejte první krok k vlastnímu webu. Registrujte si svou CZ doménu, dokud je volná. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Chcete mít extra zážitky? Využijte extra slevy na Slevomatu. No ano, na Slevomatu, kdykoliv a kdekoliv. Tak co chcete zažít? Na masáž jít? Slastně se přejíst? S přáteli se na únikovce pobavit? Desítky zábavných gurmánských wellness a dalších zážitků čekají. Slevomat, to musíte zažít.
2: Existuje místo, které každý den rozezní hřejivý dětský smích a otevře bránu do říše fantazie. Navštivte s rodinou Park Miraculum. Máme otevřeno každý den od 10 do 18 hodin. Více na miraculum.cz.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z králíčí zahrádky.
7: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě, já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím, hopnu. Vždyť jsem přeci králík.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Hudba na prvním místě.

0: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.

0: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
1: Webová stránka za 169 korun? Ano, s WebGlobe AI web editorem máte web hotový za chvíli. Bez programování, bez starostí. AI vše připraví, vy jen doladíte detaily. Využijte jarní nabídku na webglobe.cz a spustíte svůj web ještě dnes.
2: Chcete mít extra zážitky? Využijte extra slevy na Slevomatu. No ano, na Slevomatu, kdykoliv a kdekoliv. Tak co chcete zažít? Na masáž jít? Slastně se přejíst? S přáteli se na únikovce pobavit? Desítky zábavných, gurmánských wellness a dalších zážitků čekají. Slevomat, to musíte zažít.
3: Music. First.
4: Express FM.

0: Za každou firmou je příběh.
1: O odvaze, nápadech, riziku a chybách, které bolely.
0: V novém podcastu Od píky po píky uslyšíte autentické příběhy lidí, kteří vybudovali vlastní firmy od úplného začátku.
1: Bez pozlátka, bez filtrů.
0: Jen skutečné podnikání a zkušenosti z první ruky. Od píky po píky s Martinem Jandorou. Nový podcast od 4. června exkluzivně na webu Rádia
1: Express FM.
2: Express FM.

0: Express FM uvádí hudební speciál.
1: Saturday Night Fever.
2: Party music na sobotní večer.
0: Saturday Night Fever. Na Express FM.

0: Vše pro webové stránky až o 60% levněji. Využijte jarní slevy u WebGlobe a pořiďte si rychlý web hosting i s doménou za méně než polovinu ceny. Dlouho se nerozmýšlejte, dobré domény mizí rychle. Tak spěchejte na webgloob.cz.
1: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
2: Express FM.
3: Hudba.

0: Express FM uvádí hudební speciál.
1: Saturday Night Fever.
2: Party music na sobotní večer.
0: Saturday Night Fever. Na Express FM.

0: Express FM uvádí hudební speciál.
1: Saturday Night Fever.
0: Saturday Night Fever.
1: Party music na sobotní večer.
0: Saturday Night Fever. Na Express FM.

0: Express FM uvádí hudební speciál.
1: Saturday Night Fever.
2: Party music na sobotní večer.
0: Saturday Night Fever. Na Express FM.

Confession of the Groom.

0: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
1: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
2: Potisk, trička, byla CZ. Music. First.
1: Express FM.

0: Express FM uvádí hudební speciál.
1: Saturday Night Fever.
2: Party music na sobotní večer.
0: Saturday Night Fever. Na Express FM.

0: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
1: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
2: Potisk trička, bila CZ.
3: Express FM.
4: Hudba. Na prvním místě.

0: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
1: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na pr.

Novinka. Express FM.